viděl. Zůstal sám, sám, sám a neslyšel. A tak měl, co chtěl, zlatou klec a těžké sny a s tím dál, dál, dál životem šel.

volala učitelka, napište to tuší, ta se totiž vodou nedá smít. Samozřejmě Velinský ten neustále ruší, no tak žáci, no tak ticho klid. Jo, to byly zlatý časy v naší čtvrtý třídě v lednu roku 45. Namočil jsem do ingoustu blonďatej co plídě a z něminy mi věčně psali pět. Já vám řeknu, my jsme byli děti,

bylo, když se ozval známej signál a místo počtů prchali jsme ven. Školník Jouza v modrým plášti ze třídy nás vyhnal, co nám přitom jenom dával men. Potom jsme se bavívali v skutku velkolepě, kor když ještě k tomu vypli prout. Kradli jsme si čepice a tašky v školním sklepě, i když jsme se tam sotva mohli hnout. Já vám řeknu, my jsme byli děti,

nosili jsme v sáčku z plátna, co nám šili mámy, 10 kostek cukru, vatý kus. Školník Jouza v modrým plášti vždycky chodil s námi, pochodem vchod a poklusem klus. Ceduličku se svým jménem každej míti muší, kdyby spadla bomba na náš kryt, povídal pan řídící, ať na

0: nebudou si psát.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

panoramatu, mezi horamatu sleduji panu pololvici s horní polovicí hřivnatou. Pana pololvice řízek z kralevice smažila, mídlem polila se, potom holila se v poklusu. Vypadala směšně, když se bezúspěšně snažila horní polovici dáti k dispozici cirkusu.

hrsti pero řízek jedl Nero řízek věteli. Vzadu a peniny, kilo huspeniny v popředí. Vsedl do žiguly, strýce Kaliguly, chcete-li. Vzal na půdělati, jel si údělati prostředí. V stínu Kolosea seděl v Skarose a netušil, že je volovinou hrát si s hořlavinou u latí. Vatra nectila tě, bratranec ti latě vysušil. Domy plápolali, požár udolali.

Povím třemi slovy, co se Přemyslovi povedlo. Jeda v čele voje našel ubivoje Libuši. Líba drapla dýku, křikla na Vladýku nemehlo. Kde si bol tak dlho, bivoj popadl ho za uši. A na hrb si ho hodil, pak se k hradu brodil potoky. Zna je našlápneli, někde našrápneli, vyletí. Jeden vylekanec zařval helekanec.

jak na mou věru zahnat nedůvěru k vrchnosti, když mě kontrolují, i když nametuji, vesluji. Čtu si direnmata a mám dilemata s věrností. Krátce před zatčením, že ji s přesvědčením vesluji. A když na pivo je, myslím na pivo je Zemana.

očí. Co když zastavili jsme se, nebo třeba jedem zpátky? A pan Galilej tu není, aby četl mezi řádky. Co když ztratili jsme třetí rozměr?

Na jedný noze špatně nebyla, na obou, na jednou jsem to já. Koukni se z okna, trochu sněžilo, bude víc,

z nás bez vání na poprvé? Kdo z nás mlčící a v první řadě? Kdo z nás na lázeňské kolonádě? Kdo z nás, kdo z nás, kdo z nás, až přijde?

nastoupený. Kdo z nás v lukách jako hřebec bujný

až přijde čas. Kdo z nás v ohňostroji o Silvestru? Kdo z nás za svou mámu, za svou sestru?

kousek mne. Chtěla si trochu odpočinout, ukázat moře dětem, aby neměli z hloubky strach. Nevadí, koukáme, jak teče řeka a o moři si čteme v novinách.

jen tak něco nevyruší z blaženýho chátrání. Nečuchám už k princeznám, lecos vím a zbytek tuším, dvě tři pravdy, co mi sluší, co tak člověk uchrání. Jenže v poslední době, co ses objevila, hraju hru o skrocení zlé žlázy. Díky tobě šla do kytek síla, na kterou chlap v andropauze sází.

se na horách, kdo tě nezná, hned se spálí. Moje ambra i ciankály, kolibřík i papiňák. Neprosíš a nemáš strach, i když jednou jsme se báli, když na schodech katedrály ležel kříž a bílej pták. Ten chrám se hroutil a ty ses mi zdál.

sluneční ráno, i na stole svíčka, to všechno mi tě připomíná. Vzpomínky stárnou, tak si představím,

přístavu. Včera po létech jsem slyšel zpívat racky nad hlavou. Teče kořálka a léčí únavu. Holky jsou každým okem hezčí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Daná mandelinka bramborová v autobuse. Mandelinka bramborová za svobodná konečná vystupovat.
1: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.

ten tichý hřbitovní nářek větru, to je vzdálenost od starých lidí. Veškeré vzdálenosti slyšíš v tichu, vzdálenost syna od otcových

pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let. Představ si tmu a pár ran do obličeje, ránu kolenem, od země do břicha. Injekční stříkačka s benzínem srdce ti zaleje, ale nejvíc bolí ta představa tichá. Byly to jen přemety a žádná cesta životem. Stojíme pořád tam, kde jsme, jen tam. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let. Pouze představy jsou bolestivé, mimo představy se dá všechno přežít. Všechno unese chodník, vraždu i lásku milenců, a potom kočku, která dovede ve tmě žít. Žiju úplně jinde a o tom něco víš, ale hledej, není k nalezení jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let. Když se na tebe dívám, vidím, jak vypadáš, zkušenost mi poví, kdo pravděpodobně jsi. Nikdy se nedozvím, co se na všechno říká. Pravda je parová tanečnice a pro každého zvlášť tančí. Nejsou zločiny, za které by se měl střílet, pouze za lež, která se pravdě podobá. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let. V tom tichu slyším nad sochou starého Inka monument času, a nikdy neporozumím, nepochopím, proč byla řecká socha strakatá. Žádnej důvod nepochopím. Pravděpodobně mělo to důvod, někdy nervy i slovo nevydrží. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobnou lásku, a pak se dožijeme let. V tom tichu slyšíš všechny kroky vrahů, milenců a bláznů, a jak je svět velký, to si sám určíš. Umřeš a narodíš se jen za svou osobu, na to zapomenout nesmíš. Je pouze ticho a v něm slyším pravděpodobné vzdálenosti, ale hledej, není k nalezení. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let. Ostrý vzduch, ostré slunce, ostré hory, strmé skály a květiny, kdo je ještě jednou uvidí. Snění tibetských mnichů, chrám Einsteinových myšlenek smělý, anebo bača s ovcemi. Každá výhra je zároveň prohra, po každý konec zvítězí. Pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let. Křesťané prostřeli ubrus svědomí, k stáru je to ubrus z nejhorší špeluňky. Jen vidím ze svého místa, že mi nikdo nerozumí, a že pravděpodobně slunce zapadá za hory. A co je vesmír? Snad jenom ta chvíle, kdy se člověk do propasti řídí. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let.

Tristan pozorně mi naslouchá a usmívá se pro sebe. Potom zašeptal mi do ucha, já něco měl bych pro tebe. Pak jen tiše třikrát zahvízdal a než jsem stačil vydechnout, kaštanovej kůň přede mnou stál, řekl, že chce mě

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Když vám váš kamarád zdrhne i s prachama, které vám půjčili známí. Poněkud zklesle, sedíte v křesle,

0: je krátce po páté.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where.

holky, co hledala v řece klid. A raní slunce, když se koruna mistromů vmleze mezi kmeny.

minulým. Já kašlu na tvý prachy, já tu neumírám strachy. Z mínusu odpich do nuly. Potom oči polštář, posolí.

kouli, kterou nechci mít. Nevyšlo to tady, tak za tvými zády jdu na plný pecky žít. Zbyde tady

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

sobě i Bohu na očích. Co je svoboda, co je na pohodlí, co je dospělost a co život na útěku. Na konci noci jsme se dohodli,

0: Hudba hory přenáší. Radio Folk.
1: Jste Trapas?
2: Ano.
1: Kupina? Ano. Kde jste?
2: Z Prahy.
1: Z Prahy?
2: Mhm.
1: No.

zavolej mi za chvíli, než vítr spojení zruší, budem si povídat, jak jsme čas zabili.

a žízní hynu, horký jak oheň, zuby drkotám. Dlím v cizotě, kde mám svou domovinu, ač blízko krbu, zimnici před smám.

nesporné, co plno stínů. Kde světlý den, tam cestu sotva znám. Kde průzračnost, tam výkladem

večer i troly se skví. Když ležím na znak, strach mám z padání. Bohatství čekám, ničí nejsem pán. Mám vše, co chci, nic na čem srdce lpí.

je jak havrandí, v tom spojen se zřím, kdo mi ublíží. Mně jedno jsem-li šalby ve psí dán, mám v mysli vše, jen ne to nejbližší. Srdečně přijat

0: ač mám ovšem vědomí. Jsem stranický, jsem zastáncem všech stran.
1: Co chci?
0: Být z těch zas plat, kdo bráti smí. Srdečně přijat každým odmítán.
2: Kdyby tady byla

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Je neděle a na chodbách to voní, rajsky a svíčkově, a taky zelím. Výfuky přehluší zvon, který z dálky zvoní, vaří se oběd, no a to je celý. Internát, život, penzion, tři body paraboly, už 7 let tu není von a klouby věčně bolí. Manželství, pohřeb, samota a třetí dveře zprava. Život se pěkně zamotá, to se tak někdy stává. Je neděle a babičky dnes vaří rajsky a svíčkově a taky z nudy. Rádia vyhrávaj a dechovkám se daří 15x trubka, no a jednou dudy. Babička Majka

je neděle a babičky se sluní rajsky a svíčkově a hrozně křehce. Z 30 pokojů dál česká duchna duní, babička Majka.

tak i vyšoupli ze školy, strčili do kravína, při každým slavným výročí dechovku do nic spali. Snila, že se to otočí, nikdy ji nedostali, nedostali. Je neděle a babičky se mají, rajsky a svíčkově.

Když chcete, tak mi rádi zahrajem vám to, co každý zpívá, ať je Spartu či sám. Ten nápěv je prostý, zní jak slabonkej to, co zpívá si ptáček i kostelní zvon. Až k němu pak dojdem, tak zpívejte též, my můžem to zopáknout, kolikrát chceš, a když víčka ti padnou zkrát.

0: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráščitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýt s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, kdy slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli 6 poctivých ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klan. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ať jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

0: Je krátce po 7. hodině raní.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně. We'll meet again.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Někde mezi námi, někde vprostřed nás, jednou za rok přijde Děda Mráz, že má fousy dlouhé, oči vykulí.

někde mezi námi, jako desetník. Na ulici v blátě leží kouzelník. On se trochu bojí, že mu v břiše zakručí a popraská všech sedm obručí. Já byl malý a velký byl ten svět, kde vládl moudrý král a já jsem s drakem bojoval. Chci se tam vrátit zpět. Někde mezi námi sedí tady čas, v ruce černou hůlku, s kterou zaklel nás. Princezny si schoval a knížky zavírá.

malý a velký byl ten svět, kde vládl moudrý král a já jsem s drakem bojoval.

Našel jsem tě blízko sebe, leželi jsme na zemi. Podlaha tlačila a nemohli jsme spát. Mluvili jsme o věcech, které nás nezajímaly, a mlčeli o tom, co chtěli jsme znát. Slunce vstávalo a dívalo se okýnkem na podlahu. A ty jsi ztratila

jezdili jsme na černo, neplatili vstupný a koruny házeli do hracího automatu. Smáli jsme se lidem, co museli pořád chodit, a my jsme seděli s nohama na lavičce.

skoro se zdá, že jasně vidím, kde jsem, skoro se zdá, že pevně stojím, i když chvěje se zem, že vím, jak rovně jít, jak znamení číst, jak srovnat se s tím, jak obrátit list, že překonám všechno, co může se stát, že už ani nevím, že měl jsem ji rád, skoro se zdá.

skoro se zdá, že umím se prát, skoro se zdá, že snad ani neumím lhát, nestavím si iluzí hrady do posledních sil, z proher, že nemývám strach, vždycky jsem zvítězil, můžu se do očí smát, klidně všem,

podobu smil, skoro se zdá, že ani nejsem si jist, že jsem s ní vůbec kdy žil a že měli jsme si co říct, skoro se zdá, že napůl šťastný smím být, skoro se zdá, že přesně vím, kam mám jít.

skoro se zdá. Skoro se zdá. Skoro se zdá.

Začíná únor, v Evropě končí slavy. Pod jižním sluncem sklízej čaj. Skrz dráty zápisky si dělá Primo Levi, ale tvoje paže dosahují přes okraj. A já bych si jen přál vzít tě sebou na jich,

Do stropu smutně zývá nedopitý džin. Skutečnost potrhlá dál márně hledá rán. Obrazy na stěnách, obrazy z pavučin. Za okny bez záclony, nezakrytá noc.

drápy času, snad je paměť uschová. Dnešek už nedožene, chvíle klidu, sluní mechu, svět se hemží, vodokvasu v okolí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Je to pořád dokola, stejně tak včera jako dnes, takže nevím, co se děje, kde je zakopanej pes.
1: A nechápu, proč spolu spíme už jen ze zvyku, a proč

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

se vůbec nesmí, sevřenej jsem, jako když se doopravdy krade. A tak tu vodu radši zčeřím a zmizím, než sem na mě někdo přijde.

a hvězdy se pohnuly. A hvězdy se pohnuly. Bliká a svítí nad cestou červená. Byl první, co z nebe spad. Byl první, co z nebe spad. Malý a křehký ten motýl byl sebevrat. Jen děti se nesmály. Jen děti se

motýlí výkřik a rána a buďte tu veselí. Jen jeden se otočil, jen jeden se otočil. Jak střepy pro štěstí, do kapsy dal si ta křídla a ruce si pořezal. Ruce si pořezal. Zlétl a pochopil a dal slovům

vzpomíná na lidi, co pro pravdu do ohně šli. Někdo se rozčílil, někdo se rozčílil. Podává ruku a světlo v očích má. Kdo to tu nešetří? Kdo to tu nešetří? Motýlí přání a slib a hvězdy padají.

vodní hladina, samá řasa. Oko obrostlé rákosem. Když spíš na rybách,

Zahrajte mi solo, ať na celý kolo můžu zvolat ej chuchu. Vím, že jsem ten pravej, hlavně, že jsem zdravej na těle i na duchu. V kapsách mám jen díry, za to plno víry, že to rozum vyhraje. Zapijem to předem, nalejte a jedem, muzika nám

okýnku orloje se loutky uklání. Hokinář s měšcem, vojáček se zbraní, smrt kosu nabrousí, šašek cinkne čineli.

i když jsem první těžkou nemoc přestal. Za mým vozem se práší, za mým vozem se práší.

musel vysvětlení. Fuj, fuj, fuj, ostuda, čtyři piva recidiva, pobuda. V odpoledním horkým dusnu

Když jsem na břeh vylez poté, v oblečení jsem jak v Anglii, navázal na kola štangly, osuší mě větřík vlahý.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: refrénu zahrají samopaly ve jménu humanity. Ve jménu humanity.
1: Ve jménu.

Chtěl bych cítit slunce, pálit do vychladlejch dlaní. Ať se zvedne vítr, ať se nese širou plání. Až odvane z nebe mraky, spočítáš hvězdy spadlý na louce.

se vracet. Stále je co proklínat, o čem snít a kde se ztrácet. Bunkr ze světové války, máš v něm od kdysi proviant.

do širího kraje, mokrou trávu pohladím, z kopců pára stoupá, a nebo je to dým. Chtěl bych cítit slunce, pálit do vychladlejch dlaní, chtěl bych s tebou být.

0: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
1: We'll meet again. Don't know where. Don't know when. But I know we'll meet again some sunny day.
2: No tak vidíš, už je ráno. Pozdrav a jdi, milý slído. Teď si myslím, že zřek všechno, co jsi mi chtěl. Pořád stojíš před tou bránou, na co čekáš, milý slído. Mám tam dolů něco hodit, abys šel.

všechno pryč. Ten častoulek tichých kroků, vzpomínáš si, milý slído, jak jsme jednou někde našli křivý klíč. K tomu klíči

milý slído, z kterých jenom ty jsi mohl překročit náš práh. A pak najednou jsi měl naspět, kam jsi to odjel, milý slído, když jsem začal kazit všechno,

milý slído, vždyť jsi mě odkop jako obehraný míč. Teď se spohnul od té brány, odchází.

do očí dveřních skel se dívá. Na masky, co klíčovou dírkou teď vyfouknou mi duši,

jsme jednou struny kytar lacinej. O pár kroků dál se na nás díval starý pán, už od pohledu trošku podivnej. Hned se vecpal s náma do vagónu, když zahoukal k odjezdu ten ocelovej krán. Na kytaru na mým klíně koukal a za chvíli ptal se, jestli mu ji neprodá.

se se stejně dějou věci. Pod rukama malíře, co vypil 4 deci. Ohořelou zápalkou si kreslí malý domek. Vedle domku zahrádku

nad Prahou vězí den. V oblacích zapojen.

unhappy end. Odjíždíš na víkend, budeš svá anebo někoho tam, kam já už nevidím, protože taky vím, že jsme klam.

nevadou táhneme rance na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve v ohýbací plech a préry v besty. V hlavě máme jenom samé zlato, všude kolem.

Včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nuggetům jako pěst.

Pučálkovic a mina, tu se divně kouká, zlatá rybka a slon bimbo, prohánějí pavouka. Jsou tu bílí myši, stará ježi baba, bílej tesák cení zuby na pyšnýho páva. Manka prádlo věší, bivoj nese kance, kolem vosa letí a bzučí si do tance. Vinetů teď v trávě, číhá na bizona, krteček si stříhá své kalhotky do zvona.

tapetový moře, karibský těla mezi palmama. V oblacích tuzemskýho kouře je tvoje tvář tak trochu nedodělaná. Malířům tě na to stačí štětec a jeden smělý tah. Něco ti chybí, ale já jsem slepec, který to nikam nedotáh.

Až vysvlčíme svoje těla z hadích kůží, vstekná zase o malý kus povyrost. Pak oceníme trny mrtvých růží, co snad probudí naši mysl opět na lidskost. Až okusíme hořkost vlastních stínů, dohoní nás naše temné svědomí, kdo sundá

Jen sepnout dlaně a v slzách s pokorou své činy světlu popustit. Nedoufat marně v úlevnou podporu, kdy člověk sám si může odpustit. Jen sepnout dlaně a v slzách s pokorou své činy světlu popustit. Nedoufat marně v úlevnou podporu, kdy člověk sám si může odpustit.

prd, všechno to balíš, co ti to v nebi udělali, že teď péro kreslí v diáři škrt. Však vzpomeň, kdy psal Mozart Requiem a jak začínal Eminem a kolik lidí mělo velkou kliku, když Gandhiho vyhodili z vlaku, z nechtěné chyby vznikl penicilin.

Vána klade. Všechno zlé je k něčemu dobré, i když je ti z toho dnes možná dobré. Mysli na chladnou řeku, špína jednou steče, v každé

sněží. Bílý kůň lehá na siřem, zimou je podzim usmířen. Po cestě domů kráčíme spolu, doktor Kafka a já.

suchou lebedou, cesty tam v zimě nevedou a z návsi nic neuvidíš. Jenomže já vidím, co on, a jistě i on vidí, co já. Za námi daleká, daleká cesta už zasněžená, daleká jako má něžná a tichá zimní žena.

zvednu to já, anebo on. Já ani málo neznamená, chrapla vyhlásí naše jména, rezavý amplion. Jestliže já slyším, co on, jistě i on slyší, co já.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

kdy vypadám skvěle a dny, kdy vypadám strašně. Však mám-li být upřímnej, musím říct, že převažujou, no znáš mě. Mám dny, kdy jsem velmi vtipný,

Když tak měřím svůj krok, vychází mi z toho valčík. Pravda, byly tu i polky, něco čač a něco samb. Občas smihl se foxtrot, rock and roll, bajto disco, ale valčík je ten

kde bych se odvázal, zahodil sako, vrhl se na zem a tam brejkoval. A vždycky, když se mi už dá, že jsem to rozjel, že to je ono, někdo mě taktně upozorní zakašláním. No jo, no, zase nic.

každý tančí, jak umí. Někdo obkročák a jiný kazačok a srdce tluče nám tak rychle, jak rychlý je náš krok. Nejde mít v srdci hudbu jinou.

0: Radio Folk, váš klidný prostor.
1: Smutek má barvu popela a stejně jak on špiní pozornost mého anděla

za sebou zametá stopy. Nikdo se prašivci nebrání, nediví, když na prach promění, čeho se chopí. Sedím na posteli v zamčeném pokoji, poslouchám dokola tokátu fugu. Svět venku nabil zbraň ostrý.

sebou zametá stopy. Nikdo se prašivci nebrání, nediví, když na prach promění, čeho se chopí. Sedím na posteli v zamčeném pokoji, poslouchám dokola tokátu fugu. Svět venku nabil zbraň ostrý.

když ti odstřihnou šňůru a zastaví prout, je ti zima a ty se ztrácíš.

0: Je krátce po 13. hodině.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

taky umíme jak loďky skládat, natáhnem struny ze zrzavejch lan. Můžete cestou nám na pozdrav mávat, pádlujem trsátkem do dávnejch rán. Na řece času a danajských darů přemůžem línej a šedivej proud. V peřejích slibů a iluzí cárů naspátek budeme s nadějí plout.

zalepili mi a taky duši pravdami svými pro moje dobro. Chodím po hlavní třídě u kina Dukla a moje zem je na dva díly puklá. Jeden je můj a ten druhý je cizí.

technice jsem dokonalá nula. Ač nemám ponětí, co tištěný je zboj, kéž by mi technická část z vás teď prominula. Já bych chtěl u sebe v pokoji

Vlastně by nemusel být tak docela celý. Stačí pár koleček a třeba nějaký píst. Dokonce klidně by mohl být i bez hřídelí. Snad jenom se šroubky jsem si zcela jist.

co na tom, že o strojích nemám ani zdání, to nemůže mi bránit, abych je měl rád, jenomže stroj se velmi těžko schání, já bych byl ochoten všechno za něj dát. Až si někdy někoho pozvu k sobě domů, ku příkladu známé oči krásnou neznámou, uprostřed řeči pak nastane bod zlomu. Pro Boha řekne, a k čemu máš ten krám? Vyvést však z míry se tím nenechám. S pýchou pak řeknu, a bez vzrušení, že vlastně nevím, k čemu ho tam mám. Že vlastně vůbec nemám tu.

exotických vinětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaka. I pod stolem v nádražní hospodě všude, kde je šance nějaká.

chodníků opálených blondýnek a stánků od loterie, u vyprodaných divadelních okýnek a zvuků periferie. Utratíme drobný na zpáteční líst, pro pořádek děláme stín trochu drahotný. Parťáci už sedí na klíčových místech, obklopený chladnou chutí přetvářky a samoty. Na parníku smutných pohledů, pod slunečníky malovaný řas, na papíře salámových obědů, každý byl vždycky jedním z nás. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblak, i pod stolem v nádražní hospodě, všude, kde je šance nějaká.

exotických vinětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaka, i pod stolem v nádražní hospodě všude

30 minut jízdy na východ od Oklahoma City za písečnou dunou, kde stál jsem na jejím vyvýšeném okraji a vzduch v dolině pode mnou byl rozpálen až na 100 stupňů Fahrenheita, zjevilo se mi jako na dlani město Praha. Město tolik opěvované básníky a novináři.

Praha. Čtvrtoevropská metropole s překrásným panoramatem Vyšehradu, Petfína a Hradčan. Praha v barevném koloritu revolučních přeměn. Před branami Pražského hradu se střídají stráže. Přijíždí černý bourák Bayern Motorwerk. Vyváží primátora. Nápravy drnčí na nerovném povrchu. Rychlost otřesná, nepřiměřená. Turisti prchají přes tviná dvoří. Prstkuva best! Vve primátor na šoféra. Prásk. Rozbitý nárazník, urvané dveře, blinkr uražen, reflektory roztříštěny, do kofán rozšklebený kufr, barunky na ranc. Z bavoráku je hromada šrotu zabořená do fortelného pilíře katedrály, která se otvásá, a mraky zvýveného prachu doprovázejí neuvěřitelnou katastrofu. Pivaři se vyfítili z vikárky a přibíhají rovněž někteří reprezentanti Galérie extraktu národa. Prezident, předseda parlamentu, ministři, církev. Držte, chraňte a braňte korunovační šperky, křičí kancléř na poručíka ochranky hradu. Vrtulník ministerstva vnitra ztrácí orientaci v prostoru. Orel. Prostě nerozumím, přepínám. Rádio nepracuje. Helikoptéra přistává na prolomenou střechu chrámu nad presbytériem a propadá se. Lustry se vítí, tvíští se vitráže. Na nádvoří přistávají lešenářské trubky, trámy, krovy. Fragmenty pilivů i nepřirozeně zpitvořené tváve chodličů. Petr Pavlev by měl radost. To z přepís, říká prezident na adresu primátora. Sorry, říká provinile primátor. Příště, brzdím dřív. Příště, paroduje prezident drzého primátora. Příště přijedeš tramvají. Zvím Prahu, nervózní srdce Evropy, s překrásným panoramatem Vyšehradu, Petfína,

zamazanej. Těsně po čtyřicítce já vidím život prostince. Možná, že je to studna a tak se držím hostince. A líbí se mi u dna tráva.

pak dělila nás mořská hloub, jak dávno hodíš, nuž ruku

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Domem se co si šíří, někomu nechce se spát, za okny netopíři.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

všechno, jak se zdá. Vždyť víš, co se jednou rozbilo, už nikdy neslepíš. Klidně říkej si, co chceš, to smíš.

ruku na poslední pozdrav zvednou. Co dál? Předstírat, že je to jedno. Ne, tak to bych lhal. Ten čas, co jsem byl s tebou, za to stál. Zadní světla tvýho auta blednou.

trochu volnosti a vzduchu, to bych rád. Trochu potřeboval bych se projít, než zase budu muset utíkat. Trochu se nadechnu, rozhlídnu, pak snad. Zase najdu ženskou,

Večer se má kránu, jak záhněda ke křišťálu. Kouř váhá na kterou stranu a vítr jaký ornament na píšťalu. Král už je starý, líný a všeho sytý, po kapsách jablka, ve tváři pod litiny. Jestli ten další život bude jiný, jestli ten další život bude jiný. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení, o konci světa je konec představ, konec snění.

Motřička sedí v sedle hezky na široko, na zádech kuši, v kabelce nalíčené oko, všichni to vědí a král to jenom tuší, že narostené břicho zase zličtí, že klid a ticho zůstanou na bojišti, že každý, kdo vykouše se stenat, nakonec vzdá se, ač třeba nerad. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení, o konci světa je konec představ, konec snění. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení, o konci světa je konec představ.

nakonec nic na tom není. Zbalit pár cajků a jít, u přátel nalézt pochopení, seš tulák a co víc můžeš chtít.

této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

ty černý žale, neustále kroužící. Z vrstev do vrstev, z nervů do nervů. Až někde v jámě končící. Rozhlodán od červů, v těle jasné krvi kouřící, pod lebkou hnízdící.

0: vráku síblíš kraj.
1: Sluka.
0: A kachna vodní s peřím zelena.
1: Kachna.
0: Jak duhovými barvami, když hraje.
1: Nechceš chlebíček.
0: Se nese v dálce prachem slunce žhavý.
1: Už to prostě nechci nikdy podstupovat zlu.

0: Večírek jedna báseň. Divé mechy. Sovovy mlýny melou pomalu a jistě.
1: Už kvorc.
0: Mele a mele a mele.
1: Stříbrem zrosené sny. Zrývej mne, zrývej, nekonečné.

0: Seberte mu brejle!
1: Ale on to umí z paměti, vyveďte ho!
2: Poutník jsem vyštvaný morovým puchem království.
1: Vypadni!
3: Surové křiky!
1: Dveře jsou tam!
2: Odcházím smrtelně raně, v hory snů, v makrokosmické hory.
1: Tak dobrou makrokosmickou noc.

Střelka míří na správnej směr, zrcadle odraz toho, kdo za to může. Já věčnej smolař, černej pasažér, vůbec si nepřipouštím, jak roky střídám. Za oknem běží film, jak rozjetej vlak.

a tak si hledá vhodné místo pro žití. A tak si hledám pevný bod. A tak si hledám další důvod k napití.

ledničce korej zbytky Vánoc a den se klube nesměle. Je za náma to, co měla být, má i Vánoc a měla skončit veselé. Tam, kde se chlastem lásky škrobí, má kocovina děsnou moc. A ať se kdo chce, kde chce, chechtá nebo zlobí.

kde loužičky se stávají louží, chlastu, co smutky utápí. Z těch těžko tahá se ten, kdo utonout touží, sám sebe k smrti utápí.

0: tam, kde se chlastem lásky škrubí, má kocovina děsnou moc. A ať se kdo chce, kde chce, chechtá nebo zlobí, skončí na dně, kdo chlastá moc.
1: Živá voda v moři hudby. Radio.

0: Dotyky, úsměvy, pohledy, pohyby. Těla se potichu, pomalu.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

ten, kdo promění lásku do šestáku, ať se chystá soudný den. Já měl hádku s andělem o duši mou, oh, oh, oh. Já měl hádku s andělem o

0: Je krátce po 16. hodině.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

Když jsem snídal čbánek piva, ještě zdálo se, že divnou příchuť má. Když jsem spláchl chladnou vodou z očí sny a z tvá.

kočárků a dětských mašlí. Pak jsem dlouho stál a díval se na věci, které svět občas krášlí. Snad vrátil se mi zrak,

než tyhle chvíle nedělní. Kéž mi zvony hraní písní na prášek srdce

41, svět válka objímá. A její náruč krutá, daň první přijímá. I na mořích se střílí, muž s opinou řve dál. Teď na mořích my vládnem, náš Bismarck je tam král. Co děl palubu ježí,

Tak to je křižník Bismarck, s ledopadským se střetnem i nocí po něm slídí posádka lodi Hood. Kapitán u svých lidí tak velkou vzbudil chuť, na skal křižníku Bismarck, ten musí dolů jít. Jen na dně má svý místo, kdo ruší v moři klid.

chuť našel Bismarck, když týden v půlce byl. Hned Bismarck začal pálit, už na 15 mil. V dýmu slunce zašlo, oheň svítil, zněl. Jen pár prken se našlo, když Hood se potopil. 6 chmurných nocí, už Hood na dně spí. Celá marína strojí, šatci bitevní. Každá loď je na nohou, po 6 dlouhých dní. A hledá křižník Bismarck, že ho ke dnu připevní. Nestačil se Bismarck 7. dne skrýt. Byl to křižník Archa, kdo zlomil ten klid. Jak děla rychle pálí, Bismarck se otáčí.

jsem se probral, ty už tam nebyla. Zmizel i špagát a mandlovej smrad. A já se jim divil, co mě to napadlo.

studené oči, slova co pálí, za chvíli stěží si mávneme zdáli, zdali se zdáli, ty chvíle žnoucí, ptám se teď sebe, je čas se loučit.

Hospodě brat. Praha v 6 hodin ještě sladce chrápe, to jenom my dva blázni povinnosti chápem. Já dělám na Bůlovce a ona v trafice, oba jsme černé ovce, dva kusy z tisíce, a schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiří Hospodě brat. Pětkrát do týdne máme v metru rande, jak se tak míjíme, jsme protilehlý tandem. Já vlevo, ona vpravo, držíme madla, jí čeká rudé právo a mě už padla. A schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiří Hospodě brat. V metru na schodech tam se dějou divy, tam jsem se zakoukal do trafikantky Ivy. V tom spěchu stačí jen říct ahoj a dobré ráno, neblíbat během jízdy je přísně zakázáno. A schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiří Hospodě brat. Praha v 6 hodin ještě sladce chrní a my jsme milenci velice opatrní. V průvanu na schodišti vlasy nám lítají, nevěci všecky příští.

0: veselo, pan kníže pozval ke jíře. Oh, hej, je veselo, dnes vítaní jsme hosti. Oh, hej, je veselo, ač nedali nám talíře. Oh, hej, je veselo, pod slunáma jdou kosti.
1: Od hradu ke hradu putujem, zpíváme a holky muchlujem. Dřív jinam nejedem, dokud tu poslední nesvedem. To radši zaživa do hrobu, než pověsit kytaru na skobu a v hospodě znuděně čekat

máme denně. Čistej i špinavej si denně ruku podá. Bojím se špíny, proto žiju v karanténě. Ať spousta pochybností

nejspíš to vezmu pěkně od začátku. Člověk se narodí, je voňavej a čistej, plínky se vyvaří a zbytek spraví olej. Proto je malej člověk sám sebou tak jistej a velcí ti si na něj nedovolej. Jen trošku vyroste, tak překvapeně zjistí, že na tom nejhůř budou právě lidé čistí. Kde kdo je pošpiní a pak si ruce meje a špína v duši

tak jsme vyrazili ven, aspoň na ten krátký čas. A byli víceméně v klidu,

pak zbýval nám jen den. My šli se projít k řece. Najednou mezi řečí slyším, ani se mi domů nechce. Povídám, ani se ti nedivím, místo abych řekl jen

večeři dali jsme si přinést filé a k němu čerstvý špenát. Na pokoji jsem pak dělal, že jsem muž a ona, že je žena. Dlouho do noci jsem hladil

pití.

oči máš uhrančivý, sladký a zelený, jak rozkrojený kiwi, o to nic. Ale jak to říct, tvý dlouhobrvý čivy jsou z kosty květeny, jsou subtropický divy, o to

41, svět válka objímá. A její náruč krutá, daň první přijímá. I na mořích se střílí, muž s opinou řve dál. Teď na mořích my vládnem, náš Bismarck je tam král. Co děl palubu ježí, to hned bys nespočet. Torpéda v bocích leží, tak mírná na pohled. Stroje mají sílu výků, hned plavbu změní v let. Tak to je křižník Bismarck s ledopadským se střed. Dnem i nocí po něm slídí posádka lodi hůd. Kapitán u svých lidí tak velkou vzbudil chuť. Na skalm křižníku Bismarck ten musí dolů jít. Jen na dně má svý místo, kdo ruší v moři klid.

našel Bismarck, když týden v půlce byl. Hned Bismarck začal pálit, už na 15 mil. V dýmu slunce zašlo, oheň svítil, zněl. Jen pár prken se našlo, když vůd se potopil. Šest chmurných nocí, už vůd na dně spí. Celá marína strojí, šatci bitevní. Každá loď je na nohou, po šest dlouhých dní. A hledá křižník Bismarck, že ho ke dnu připevní. Nestačil se Bismarck sedmého dne skrýt. Byl to křižník archa, kdo zlomil ten klid. Jak děla rychle pálí, Bismarck se otáčí,

Když jsem snídal čbánek piva, ještě zdálo se, že divnou příchuť má. Když jsem spláchl chladnou vodou, z očí sny a stvá,

kočárků a dětských mašlí. Pak jsem dlouho stál a díval se na věci, které svět občas krášlí. Snad vrátil se mi zrak,

než tyhle chvíle nedělní. Kéž mi zvony hraní písní na prášek srdce

bije na poplach. Snad strachem, nebo že ten čert je po čertech hezký chlap. A když zbyly kosti v talíři a nebylo co pít, čert si svlíká košily, že můžou na to jít.

zastavit snadská vykouřen zrak, utírat jídro celém, spatřit kořen kůlčivový, písmo na list tlačit perem, schladit tváře koudlení éterické oleje pak, vykousat strach logů, spěněné sny sfoukat v kouli, ostřit v řeči hořčiny jak štíhle šípy z poruch.

skončí výtah z přízemí, ty zvicovala za prach. Slova se valí jako příval, kytku beru do svých klap,

cíni podal mi deštník a pláž a láhev vína. Jako bych někde už viděl tu tvář, byla to tvář, na kterou se nezapomíná. V průvanu zhasla mi svíčka, zvenku studený vítr vál. Na chodbě na dleždičkách za ním černý havran stál. Usedl do křesla a černý pták sedl mu v klíně. Podl mě u srdce, když spatřil můj zrak, že z podešví mu trčí koňské žíně.

teď jsem se mu z očí v oči díval. Cítil jsem konopnou smyčku, jak mi svírá krk, když se Záňa dřív vytáhl ceduličku.

Na dlaně zaschlou kapku krve mám a tma je v sále. Když přijdou lijáky, tak bolí ten šrám a ono podívej se z okna prší.

s tím, že se jenom umyje, když vanna přetéká, volám heuréka.

Město koupe se v mlze jako v rozlité smetaně. Reflektory kreslí pruhy do bílé tmy. A lidé na svých cestách působí poněkud zmateně. A

Tem, co k sobě hledá rým, a když ho najde, už zbývá jen krok. Píseň je stejná a já dobře vím, že kolik je lidí, to

od rohu k rohu dva skřížené pruhy. Letošní dovolená Bergmanu film a po rodině dluhy. Přitom jen uvidět Glasgow jsem chtěl a severní fjord. Přesně když v půlnoci byl náš zájezd od hotelu Sport. Pro ten náš kolektiv zatím nestmelený jeli dva autobusy.

autobus. Ten, kdo byl abstinent, ale ta šiděl tělo, s tím nejhůř se to mělo. Přes celé Německo, Belgii a všecko se bez přestávky jelo. Jediné spočinutí, jediný stop byl trajekt před odplutím. To byl zas turnus, to byl zas turnus, měli jsme je tím žlutým. V Lamaňském průlivu zářivý měsíc osvětluje zemi. Ta loď má jméno jak nějaký šlechtic a na ní plujeme my. Do moře padnout či nechat se zajmout, jen kde pak do kajuty. To byl zas turnus, to byl zas turnus, měli jsme tím žlutým. Nad skotskou krajinou přelétá vítr, holkám poletují vlasy. Kamarád Stanley nespal už od chvil, co nám štemplovali pasy. Teď už je Arizona, Arizona, Texas, ruty, šuty. Teď je mu krásně, toho už veze, určitě ten žlutý. Teď už je Arizona, Arizona, Texas, ruty, šuty. Teď je mu krásně, toho už veze, určitě ten žlutý. Skotskou krajinou přelétá vítr, kvetou vřesoviště. A my už tušíme, co budeme vědět, až pojedem snad příště. Že Skoti nejsou žádnej lakomejli, ani nemají to v plánu. Že britské zákony musí jít stít, ale nehrají Dianu.

se jí ctít, ale nehrají Dajánu. Po cestě domů jsem ztratil batožinu s flaškou pro rodinu. Netajím ani, že sám jsem měl na ní už mimořádnou slinu. Objímám ženu, však vidím ten výraz zmije před uštknutím. To byl zas turnus, měli jsme tím žlutým. To byl zas turnus, měli jsme tím žlutým.

láhev vína si dát. I když vlastně ten večer domů chtěl psát. Pozdrav

vocalisant. Demain, maman, corona.

tančit, tvář jak maska byla. Další čet z Bible, každý pozná tě,

vodě. Červen 30. Stromy uhnívají dole. Měsíc je dojatý. Cítím puls a tlak. Vše duní jak tůň. Někdo stojí vzadu. Tam, co mrtví, je kůň. Neřekla slovo. Ticho na drátě. Odešla.

0: před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
0: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

nebo pobloudilej Samaritán. Mraků provity tvý slovy já nikdy nikde nenachytám. Jak klečí

zašlý slávy, jako vlasy v rukou jemneš. Pano si, a co si víš,

a ze tý tvý záře má každý svatozář. Jsou světy, kde květy nalepí se na každou zeď.

teď je všechno tam jenom. Velké vozy písku,

dešti holá, prkna bez koberců a v nejpohodlnějších fotelech. Skupinka tří herců a před nimi Coca-Cola, jak v nejluxusnějších hotelech. Toť úvod do hry nové, žádná hospoda, dost je tragédií, proto předstupuji s hrou. To je pohoda, jo, to je pohoda, to je pohoda, jo, to je pohoda. První herec vyčká, až vzadu v sále stíle.

vítr troubí. Zas jdeme známým údolím, tak jako v čase naší zašlý slávy. A slova městem neředěná,

jehličí a cigaretu zapalovat třískou. A kytaru vzít do klína

láhev vína si dát. I když vlastně ten večer domů chtěl psát,

Měli jsme ve snech holek plné noci a tetování úhru všude po těle. Holili jsme se jenom pro ten pocit, alespoň před zrcadlem vypadat dospěle. A na zrcadlech z mušinců a akné souvězdí panny dnes novami temnělo. Studijní

0: Šlukla si startku a potom do polipku. Kouřový perpetuum mobile vložila. S očima do kořán, tak do mých plicních skrýpků.
1: Znuděně, znaveně, dusivě vstoupila.
0: Byli jsme pyšní na to, že jsme chudí. A kdo měl na litr, ten byl ten večer král.

Když jsem měl vína dost na klíč a byla zima, zůstala se mnou klidně v bytě do rána. Když se mi svlékal, řekla jenom prima, jenom Milšánku neupleť, fakana. Vypnula plotínku a otevřela dveře, svítání šedlo v každý vteřině. Jarina odcházela a já zůstal ležet, poněl jsem ke svým prstům, k její peřině.

Pak mi ji přebral zpět Dežo ze zvláštní školy a já se v lese opil rudou sladkostí. A tu mou bolest roznes vítr do okolí a moje chvění přenes osykám do listí. Teď už se stydíme i za to, že jsme chudí a že jsme pluli v pekle i v oblacích.

jako u starýho klimpru klapky, drze zabuší, vstáváš celý rozmrzelý, to však ještě netušíš, že ti kámen v hlavě leží, že nepoznáš vlastní hlas, rozhlížíš se po místnosti, kde jsem se tu vzal, prosím vás, jako u starýho klimpru klapky, drze zabuší, vstáváš celý rozmrzelý, to však ještě netušíš, že ti kámen v hlavě leží, že nepoznáš vlastní hlas, rozhlížíš se po místnosti, kde jsem

Na nebi už není žhavý, jsme řeka studený a stuhlý lávy. Je pozdě na skutky, který nás mrzí, dnes už i pozdě je dříve než brzy.

svět. Podívej se na zem, u nohou ti leží celý svět. Jste si tak podobný, je radost o tom zpívat, o tom vyprávět. Nejdřív budeš kulatá,

někam utéct. S každým útěkem se jenom přiblížíš a se hůzou ucítíš, jak ti chybí, jak ti strašně chybí. I když nic nevidíš,

na rozpacích, jasnost střídá v hlavách zmatek, město s mokrou dekorací, vede je k poslední skřižovatek.

tak už se jenom tiše míjí. Nejistí a zaražení, stopy bod kaluže vpíjí. Dva blízcí jsou odcizeni, tráva se snaží asfalt protkat. Teď umírá pod dálnicí, museli se na schvál potkat.

a ona tmavá. On blonďák a ona tmavá.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

oči, nebe se trhá, jdou hlasy v mlhách, nečekanou, dolů do údolí, mě nedostanou, nejedu na oslovy.

nečekanou do údolí nedostanou, nikdy to nedovolím. Jsem zakázaná zóna, běžím jako ona, jsem cesta za ploty. Jsem zakázaná zóna, běžím jako ona.

dá. Pomalu otevřít oči. Nás nedostanou, čas neotočí.

nebe. Tančíme do rytmu na tři doby. Já pletu si krok, ale nám to jde skvěle. Je večer červencový. Opilý okamžikem v šatech.

tak snad tě potkám někdy po letech. Třeba na zahradní párty a můžem si povídat

narozeninám měj sílu dubů, k narozeninám obepluj svět, k narozeninám tvým pojď na palubu.

0: Veličenstvo kat, vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat.
1: Na rohu ulice vrah o morálce káže,

Veličenstvo kat, modlit se, jak si přálo, veličenstvo kat. S úšklepkem ďábel viděl pro každého podíl. Syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil, jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav glí,

sezony, hráči a vrahu. Dohrál jsi, krátce si hrál, prohrál jsi, všecko je v tahu. Čas a

nohy se do bláta boří. A v koutě hoří svíce, jako život náš.

Jdeš po schodech dolů a chůzi neslyšíš. Tam dole pod světem lásku neuvidíš. Havrani se slétají, není co sbírat.

Větve stromů prý zpívají, ale kde je vzít? Lidi se prý rádi smáli, proč je přešel smích? Chce to umýt špínu.

Jen člověk na svět přijde, už po něčem touží. A už si něco hledá a vlastním touhám slouží. A už se chtivě táže a už ho taky děsí. Jak někdy můžem najít všechno, co hledáme si? Hledáme podstatu a hledáme i zbytečnosti. Hledáme mesiáše, co se našich křížů zhostí. Hledáme život věčný, hledáme smrt bez bolesti. Hledáme bez úspěchu,

Hledáme, proč být sami, hledáme, proč být spolu, hledáme štěstí v lásce a taky v alkoholu. Hledáme teplo těla, když samota nás zebe, hledáme sílu říct, že celý

a člověk hledá si člověka. Hodin pár, tak řekni, kdo pak nám dál ten krásnej dál. Tramvaje plují tmou pomalu, v ulici cítím déšť z kanálů. Hodin pár, tak řekni, kdo pak nám dál ten krásnej dál.

dálce už blízká se na časy. Opilec propil se do krásy. Hodin pár, tak řekni, kdo pak nám dál ten krásnej dár. Už je to zas všechno za námi, strojvůdce zpoždění dohání. Hodin pár,

Možná už nechci za stolik říct, možná mi stačí poslouchat vodu, jak teče za hradou, chtivej řev koček u popelnic a letní vítr.

tak budeš taky dobytek, kdyby se zpominul. A když je otec trubec a matka královna, tak budeš ho.

přikrčené, připravené ke skoku, noci jak led, dny sluncem ostré jak střep skla. Seděl ve vlastním bytě, plný cizích myšlenek, zda ho opustila, či jen pro něco šla.

jejich manželství. V očích pukliny smutku, když na něj pohlédla a řekla: miláčku, dám ti všechno to, co chceš. Ale co mám pro Boha dělat, co mám dělat s tím, co nechceš? A pak dívala se oknem vysoko nad protější les, odrazem ve skle viděla jeho tvář, něžnou tvář lučištníka, jemuž zatajili, že existuje luk, tvář.

nemohu s tebou žít, i když odejít mě vůbec neláká. Můžeš spoutat moje city, můžeš mne spoutat svědomím, získáš jen spoutaného mrzáka. Ve mně láska je absolutno a ty ses vždycky lék, že absolutno nelze okousat a nechat ohryzek. Tiše zaklapla dveře, políbila jí zima, objala tma, po paměti hledala cestu, věděla, že tudy musí.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

jen tak něco nevyruší z blaženýho chátrání. Nečuchám už k princeznám, lecos vím a zbytek tuším, dvě tři pravdy, co mi sluší, co tak člověk uchrání. Jenže v poslední době, co ses objevila, hraju hru o skrocení zlé žlázy. Díky tobě šla do kytek síla, na kterou chlap v andropauze sází.

se na horách, kdo tě nezná, hned se spálí. Moje ambra i ciankály, kolibřík i papiňák. Neprosíš a nemáš strach, i když jednou jsme se báli, když na schodech katedrály ležel kříž a bílej pták. Ten chrám se hroutil a ty ses mi zdála, vedle něj tak slibně nepochybná, věčná jak kolíbka sproutí, krasová skála, statečná a nepochybně

Má svoboda na dvoře zarostlého bloku. Jsem hodný hoch, jenom hledám svoji kolaloku. Bojím se o práci, ale velet to se mi nechce. Pusťte mi seriál, kde všechno půjde lehce.

ve mně další nástup. Na kliky kdysi dávno jsem mazal zubní pastu. Teď čekám, až mi přijde ta správná SMS-ka.

práce, jak to dělám. Je to snadné a to zcela, stůj tam hrdě jako král. A jak něco hne se pal, doma čeká 13.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.
1: V této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Učíš se souhvězdí a zvedáš hlavu výš. Nebe je hever, s kterým lecos

rozlušti za mě ten můj hlavolám, ještě mi o mně něco pověz, rejpni si do mých známých vat.

pokojem roste orchidej. Mým pokojem se po mracích prochází ptáci, mým pokojem roste orchidej.

Řeky jsou rozčesané slzy, milion nitek smutnění. Pláč, který nikdy neomrzí, a kámen v hlínu promění.